0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express FM.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalý hit. Mrznou mi ruce a na tváři opona, na píce dupe mi kick. Notifikací křik.

si stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku,

tlaku, na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo, co

0: šlechta jezdí pomalu a vzr z chicks. Uber plyn, naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu s sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn. Říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjížděl Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn. Já bych škrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin. Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin. Teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein. Nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Music. First.
2: Express FM.

Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Express FM.

0: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

0: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor s Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prosvánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

americká zpěvačka Arlo Parks letos vydala svoji třetí desku a vy z ní posloucháte single Get Go. Předtím ještě pro doplnění My Soft Machine a její debut Collapse in Sunbeams vyšel v roce 2021. Průřez celou diskografii si budete moci dát, pokud navštívíte v Praze prostor Archa Plus. Tam se dá 21. respektive 22. Arlo Parks dvojáček. Zdraví vás Radek do všech koutů republiky, ale i klidně za ní, ať už nás posloucháte na čemkoliv, jsem rád, že tomu tak je. Máme 10 minut po 10, tohle je Express FM a teď už Vintage Culture, Maverick Sabre, Tom Broy, Week.

0: Tuhle příjemnou záležitost, taneční záležitost pod názvem Week od Vintage Culture Mavericka si brá Tom Broy vystřídá už za okamžik neméně taneční kus Return to Vibo od Barry Can Swim, Royal Otis, Kára, také se povíme, co že nás čeká společných dalších pár minut tady na Expressu. Mimochodem budu pro vás mít jednu soutěž, tak laďte.
1: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Letos si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Od 1. června je v metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
10: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
11: Hurá! Více informací najdete na webu metropole Zličín.
12: Music. First. Express FM.

Tohle je Malcolm Todd, Earrings na Express FM. O 82. legendě, disco legendě, která zářila hlavně v 70. a 80. letech, Diane Ross bych mohl mluvit hodiny a hodiny, ale stačí jenom jedna zmínka, abyste si udělali obrázek o téhleté skvělé zpěvačce. Debutové album Diane Ross se jmenovalo Diana Ross Presents The Jackson 5. Ano, byla to právě tahle zpěvačka, která uvedla pro široké publikum bratry Jacksonovi, ze kterých to nejdál asi, ne asi, zcela určitě dotáhl Michael Jackson, který se do Diany Ross zamiloval do té míry, že chtěl vypadat jako ona. Jak to dopadlo, všichni víme. Proč mluvím o Diany Ross? Protože tahle legend vystoupí letos u nás. Vůbec poprvé na samostatném koncertu ve východní Evropě. Stane se tak v amfiteátru Lochotín, což je plzeňský amfiteátr. Krásný amfiteátr. Zdravím do Plzně, zdravím Plzeňáky, všechny, co jedete do Plzně, tak jeďte opatrně. Tam Diana Ross vystoupí 29.7. a vy u toho můžete být prostřednictvím a díky Express FM. Mám pro vás dnes dva lístky a zítra dva lístky. Takže, jakže se jmenuje to první LPčko Diana Ross? 602 604 903. Takhle lehkou otázku jsem vám položil. A abyste nekupovali zajíce v pytli, tak pojďme si připomenout Diana Ross prostřednictvím s tím její diskografie. Velmi bohaté diskografie. Asi není potřeba připomínat. Tohle to je kousek, který se jmenuje Take Me Higher. 602 604 903. Sem posílejte SMS-kou jméno prvního LPčka, které vyšlo na Diana Ross v roce 1969, a já prvnímu z vás nadělím dva lupeny na tuhle legendu.

Soutěž o dva lístky je podpořena její protagonistkou, respektive to, oč tu kráčí, je zpěvačka Diana Ross. Diana Ross právě teď Take Me Higher. Ptal jsem se, jak se jmenovalo první opíčko Diana Ross. Byl to malý Lilinko chytáček, páč předtím se jmenoval Diana Ross Presents The Jackson 5, což bylo debutové album Jackson 5, ale ta vůbec první deska Diana vyšla v roce 1970, tedy rok po té zmíněné z Jackson 5 a byla pojmenovaná velmi lakonicky a sice Diana Ross. Jeden z vás to věděl, čili vzhledem k tomu, že se nepodepsal, tak nemůžu zmínit jméno. Nevadí, dotyčný ví, dotyčnému, pokud mi napíše ještě mail, tak mu přijdou mailem. Teď už Crystal Fighters, Good Girls. Posloucháte Express FM, je přesně 10:30.

0: Pokud jste stejně jako já filmoví diletanti, nebo filmoví diletanti stejně jako já, tak vám určitě přijde vhod následující dvouminutovka a více. Jmenuje se Filmex a samozřejmě za touhle rubrikou stojí Veronika Koloušek, která dává dohromady filmové tipy a díky Expressu je máte tady právě teď.
1: Express Filmex. Filmový vizionář a maximalista Christopher Nolan vpustí ve čtvrtek na plátna svůj opus magnum. Epické akční dobrodružství Odyssea. Ostrasky plné desetileté pouti bájného Odyssea, kterou mu 8 století před naším letopočtem naplánoval Homer. Bezmála 3hodinový velkofilm natočil Nolan výhradně na kamery IMAX. Matt Damon se předvede v titulní roli italského krále, který se vrací z nekonečně dlouhé trojské války ke své ženě Penelope, kterou hraje Anne Hathaway, a synovi Telemachovi, toho stvárnil Tom Holland. Odysseus svými odvážnými činy dle pověstí rozněval bohy a ti se mu rozhodli návrat co nejvíc komplikovat. I proto se slovo Odyssea stalo synonymem pro cestu plnou překážek, které poutníka odvádějí od jeho cíle. Zatímco Odysseus vzdoruje bohům, obrům, svůdné kouzelnici Kirke a dalším nebezpečím, jeho žena Penelope doma vzdoruje mužům, kteří chtějí uchvátit jí a s ní i celé italské království. Odysseus cestou postrácí své vojsko, oslepí Kyklopa, narazí na zpívající zrádné sirény a uvízne na ostrově nymfy Calypso, tou je Charlize Theron. To vše bez zeleného plátna a s minimem počítačové grafiky. V dalších úlohách se představí Lupita Nyong'o v dvojroli trojské Heleny a její sestry Klytajmestry, Zendaya jako Odysseova ochránkyně bohyně Athéna, nebo Robert Pattinson v záporné roli dotěrného nápadníka Odysseovy ženy. Jako repující Bart se představí Travis Scott. Jeden z nejočekávanějších filmů roku si můžete vychutnat nejen ve standardní digitální projekci, ale i na klasické 35 a také v 70mm IMAX formátu. Kromě titulkované verze je k dispozici také dubovaná. I could take the throne. They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was? That world is gone.

Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

Tohle byly Biffy Clyro, Goodbye na Express FM těsně před 11. hodinou. Nevím, jestli jste věděli, že David Bowie, krom toho, že byl skvělý hudebník, tak je ikona, cool ikona, tak se zasloužil o jednu průkopnickou záležitost. V roce 1998 spustil takzvanou Bowie Net, což pokud jste si zaplatili $20, tak jste získali exkluzivní e-mailovou adresu, třeba vaše jméno, @davidbowie.com, a měli jste přístup k nevydaným nahrávkám, četovací místnosti a vzácný přímý kontakt se samotným Bowiem. To byl rok 98 mimochodem. Tohle už byl rok 83 a deska Let's Dance.

0: just for the times.
1: And it don't matter where you are, it don't matter what you're doing. What really matters is who you're with. Cause none of this means anything if we ain't together, you know. That's what it's all about, it's about being together. Together with the ones we love. With your best friends and your family. Your favourite songs playing, everyone's laughing, everyone's smiling. And that might seem like miles away right now, but I promise you I will get there. We're all going through the same thing.
2: Podle té angličtiny asi nikoho nepřekvapí, že posloucháte partu z Londýna. Jsou to dva bratři, konkrétně ze severního Londýna. Jmenují se Risa Harvey Kirby, Everyone You Know, jejich a.k.a. hudební, společně s nimi Joey Anonymous a single Just For The Times. Posloucháte ho na Expressu 8,5 minuty po 11. hodině dopolední. Já jsem Radek a přeju parádní cestu, ať už někam cestujete, třeba na Ostravy. Jo, mimochodem, D1 u Benešova je stále ještě zavřená, došlo tam k velké nehodě, tak jeďte raději jinudy.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Express. Music first.
5: Express FM.

0: Tohle je Duke Dumont, Ocean Drive, je 4.12, ladíte Express. A před námi jedna z novinek. Mimochodem, každou středu si představujeme 5 z Brusunových singlů, který potom pěkně pohromadě máte v neděli v rámci Vaškova Express Top. Zpěvačka Aiko otevírá podle všeho svoji novou hudební kapitolu singlem Why Not Baby, představuje svou disco éru. Ta vyvrcholí příští rok vydáním nové desky. Tady je Aiko.
1: Toto je nová hudba na Expressu.

Tohle je Somber, My Body Is Ready. 11 hodin, 21 minut. Dneska je 18. červenec, svátek mají Drahomíry, ale svátek mají všichni ti, kteří fandí fotbalu. Dneska se hraje o úplně bezcenou medaili o třetí místo na světovém fotbalovém šampionátu. Proti sobě večer o 23. hodiny nastoupí výběry Anglie a Francie samozřejmě. SMSky na 602-604-903 stále můžete posílat, můžete ke svému hudebnímu typu připsat cokoliv vás napadne milého, samozřejmě. Tohle jsou Francouzi Rhinocéros, Le Mobilier.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.
3: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Express FM.
1: Hudba. Na prvním místě.

0: Do listopadu času dost, Wyclef Jean, Gone Till November na Express FM je 11:45, což pravděpodobně i u vás. Pokud ladíte Express FM pravidelně, víte, že večer se o vás stará dvojice Michal a Petr. Pokud jste čirou náhodou prošvihli nějaké jejich vysílání, pojďme se připomenout, cože chlapci zásadního rozebírali tentokrát.
1: Každý rok po sobě někteří pasažéři zanechají na palubách a v zavazadlovém prostoru věci běžné i bizarní. Společnost, která se jmenuje Unclaimed Baggage Center, od roku 1970 prodává věci z nenárokovaných zavazadel a ztracených zásilek a zveřejňuje také seznam těch nálezů. A jsou v něm opravdu bizarní věci. Nejčastější zapomenutou věcí na palubě letadla podle průzkumu elektronika. Na druhém místě jsou pasy.
2: Pane redaktore.
1: Méně očekávané jsou pak zuby, paruky a boty. Unavený mozek prostě funguje podobně jako opilej mozek, takže po dlouhém nočním letu přestane fungovat a už ani neřeší, jestli jsi tam něco nenechal. A ten systém funguje tak, že pokud se o zavazadlo nepřihlásí majitel přibližně do 90 dní, aerolinky ho prodají právě té společnosti Unclaimed Baggage Center.
2: Počkej, a teď ho máš ale jako označený, ne?
1: Když se o ně nepřihlásíš. A ne všichni mají cedulky na svých zavazadlech.
2: No měl bys jít mít, ne?
1: No a pak se děje to, že zaměstnanci ten kufr otevřou a začnou třídit. A to, co nacházejí, samozřejmě je občas jako velmi zajímavou záležitostí. Za pár let existence obchodu se v kufrech podle té společnosti objevily mimo jiné čínská opiová dýmka, diamant o váze 5,6 karátu ukrytý v ponožce, vakuově zabalené žáby, dudy, rytířský plát, vyspaná husa, samurajský meč nebo kabelka ve tvaru žáby. V nejnovějších zprávách z posledních dvou let přibyly sběratelské hračky Labubu, zlatý kosky o 24 karátech, zlatem pokryté doplňky, australský zlatý slitek o hmotnosti jedné unce a bionická protetická kolena v hodnotě $10,000.
2: Jako, chápeš, že někde zapomeneš kolena a nepřihlásí se o ně?
1: No a počkej, dokonce podle dostupných zpráv byla mezi ztracenou nebo zapomenutou zásilkou nalezena záchodová mísa, náhrobní kámen, krokodýlí hlavy i lidské ostatky.
0: To mě pobavilo. Dudy šel tudy. Mimochodem, během letu ze Soluně do německého Memmingenu vysál na půl okýnko rozbité okýnko v letadle chlapíka. Taky strašný. Beastie Boys, Sabotáž, Express.

Tohle byly Metronomy, jejich single I'm Aquarius zremixoval do téhle parádní podoby před pár lety DJ Clapton. Je 11:57, tedy skoro poledne, tohle už je Connie Constance, Till the World's Awake a po poledni budeme zase pokračovat s muzikou. Zdraví vás Radek, přeju parádní a vypadá to, že už konečně sluný den.

na její desce, jež se objevila včera, tedy v pátek 17. července. Jinak, když už jsem tedy u nových věcí, tak vyšla celá řada zaznamenání hodných a poslechů hodných LPček, singlů, EPček a muziky obecně, zkrátka dobře. Legendární Triky, temný Tomuš z britských ostrovů, který nedávno oblažil Prahu svojí přítomností a svým koncertem, tak vydal novou desku. Jak jinak, temnou desku je skvělá, ale co si budeme povídat, Triky je skvělej od A až do Z. Charlatans, legenda kytarová, také z britských ostrovů, i ti vydali včera nový materiál, pusťte si ho. Co se týká těch singlů, Beck se ohlásil s novou deskou, ta vyjde přesně za 2 měsíce, tedy 18. září. Včera Beck pustil do světa, tuším, že už třetí singl z té připravované desky, která se objevuje po nějakých 6-7 letech, což je chválihodná činnost. No a když jsme ještě o těch kytarovek, tak Echo and Bodymen. Ti se rozhodli potěšit svoje fanoušky další dlouhohrající deskou. Vyjde po 12-leté pauze pod názvem Apples for Isaac někdy v průběhu letošního roku. Teď už se pojďme podívat za Manic Street Preachers Hiding in the Plain Sight. Ladíte Express, já jsem Radek a jsem rád, že jste si naladili naše rádio.

0: komitetu, jak se to jmenovalo, komitet gasudárstvěno bez opasnosti, tedy KGB. Jsem si vzpomněl na svá léta, kdy mě doprovázela na základce ruština. Jinak hit jako hrom. Harry Styles, Dance No More, už za okamžik, anebo Bíbarů B, Sun, Has Set. Ladíte Express, je 12.13.
1: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Music. First.
6: Express FM.

Tohle byla Post Malone, svojí Lee Sunflower. Je 12 hodin 24 minut a než vás zavedu prostřednictvím Michala do Pardubického kraje, díky rubrice Nebudu doma, tak si dáme tuhle klasickou hauzinu. Steve McCamoský, To Loving You More, ladíte Express FM a pokud máte po ruce telefon a rádi píšete SMSky a posloucháte rádi svoji hudbu z Expressu, není nic našího napsat na 604903 svojí hudební tip, na který tady čekám. Až do dvou. Nebudu dělat nic jiného. Steve Mac.

0: Je mi jasný, že všichni teď prchají spíš do Slezského kraje, konkrétně do Ostravy, kde dnes vrcholí Kalesov Ostrava, ale jak jsem zmínil, já mám pro vás připravený, tedy Michal, tip na Pardubický kraj.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Heslo nebudu doma do posluchačů Express FM vtloukáme už nějaký ten rok a doufáme, že jste ho už vzali za své. Tentokrát pro vás máme pár zajímavých turistických tipů v Pardubickém kraji. Když se řekne Pardubický kraj, spoustě lidí se vybaví Dolní Morava a tamní visutý most Skybridge 721 nebo stezka v oblacích. Milovníky architektury láká krásná litomyšl nebo ikonické automatické mlýny přímo v krajském městě. Pokud jste blázni do techniky, můžete vyrazit do Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě nebo Muzea starých strojů a technologií v Žamberku. To najdete v areálu bývalé von Willerovy továrny a jeho expozice se věnuje historické technice, parním strojům, lokomobilám, starým motorům, úzkorozchodným vozidlům i obráběcím strojům. Zahrady a zámky vyrazte do Litomyšle. Tamní renesanční skvost je zapsaný na seznamu UNESCO, na hradku Nitická hora, který vám nabídne krásné výhledy do Polabí, nebo na elegantní zámek ve Slatiněnech, který je kromě krásného parku známý i díky tradici chovu starokladrubských koní. Ty můžete obdivovat i přímo v Kladrubech nad Labem. Tamní hřebčín je taky na seznamu UNESCO. Skrytou perlou je zemská brána v Orlických horách. Romantické údolí divoké Orlice působí skoro jako přírodní kulisa z filmu. Řečiště plné balvanů, lesy, skály a kamenný most, který tu na začátku minulého století postavili čeští a italští kameníci. Naučná stezka je nenáročná, vhodná i pro rodiny s dětmi a kromě přírody připomíná také pašeráckou historii, pohraniční opevnění i legendu o loupežníku Ledříčkovi. Pokud rádi bloumáte mezi skalami, zaměřte do Toulovcových maštalí u Proseče. Tady na vás čeká pískovcové skalní město, úzké rokle, převisy, jeskyně a lesní cesty. Tak šťastnou cestu do Pardubického kraje.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Pardubický kraj? Pak si užijete pobyt v zámeckém hotelu Chateau Orlice s privátní výřivkou a saunou a polohou v srdci Orlických hor. Nebo v hotelu Jezerka Usecké přehrady s rozsáhlým wellness a krásnou přírodou v okolí. Více pobytů najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.

Tohle je chlapík, který se svým někdejším hitem BOTA okupoval první příčku britské singlové chart Interplanetary Criminal a Original Coffee. Slow Burner na Expressu 6 minut po půl jedné. Za okamžik se podíváme za Blossoms, Faithless nebo Jamesem Blakem a taky do Ostravy, kde dnes, jak jsem zmínil, vrcholí festival Karels of Ostrava, který včera postihla bouřka do té míry, že kolem půl osmé museli být na hodinu přerušeny veškeré programy na venkovních stagech. Doufejme, že nic takového vás, pokud tam míříte,

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi všude zdejší,
3: všude je fajn. Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.
4: Express

Tohle parádní kousek jmenuje se Meet Me in Love a stojí za ním parta Blossoms. Je 1:15, ladíte Express a za chviličku vám pustím další hudební tip, který dorazil sem prostřednictvím SMSky na 602-604-903. Ale taky jsem sliboval, že se podíváme na Colors. Colors dneska vrcholí a jedním z takových vedlejších programů bývá i, a velmi vyhledávaným programem bývá i Melting Point, kam se, kde se potkávají různý osobnosti napříč popkulturou, ale i politikou z návštěvníky tohoto Slezského ostravského festivalu a jedním z nich, a teď mám konkrétně právě jednoho na mysli, byl i končící britský velvyslanec v Čechách, tedy v Praze, nebo v Česku, chcete-li, což je borec, který se zamiloval do Čech takovým způsobem, že se naučil parádně česky, jeho instagramový videa se staly virálními a tak dále. Jmenuje se Matt Field a včera v Melting Pointu právě na Colors v Dolních Vítkovicích pokřtil i svou knihu, která se jmenuje Jsem tu novej. Je o diplomaci a má veskrze skvělý přesahy i mimo diplomaci. Četl jsem s ním rozhovor a Matt Field se vyznal z lásky, mimochodem on je hráč na baskytaru, tak se vyznal z lásky k písni Sluneční hrob od Blue Effectu a spoustě dalších věcí. Jsou mu nejenom blízcí Monty Pythoni, což je logický, když je Brit, ale samozřejmě i Cimrmani. Jednu věc říkal ovšem, že za ty 4 roky, které působil jako šéf d'affaires v České republice, Matt Field nestihl a sice chodit na houby. Prostě ještě tomuto českému své rázu nepropadl, což se hodlá napravit. Už na to nemá moc času, tak mu budeme držet palce, aby o nějakou houbu jedlou více než jednou zakopl. No a když jsme u hub, tak to mi pěkně nahrálo, protože ten váš hudební tip se jmenuje Když jedu z hub a obstaral jí Ventolin, který včera vystoupil na Colors. Tady je váš hudební tip na Express FM.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Víc anarchie.

Tak tuhle věc si bude moci pouštět končící britský velvyslanec v Česku Matt Field, až pozná tu krásu zklamání třeba taky, co se týká výjezdu na houby. Když jedu z Hoop a Ventolin, teď už jsme, mimochodem na té stage Melting Point jsem se vzpomněl dneska, kde vystupoval Matt Field včera se svou knihou, tak dnes bude vystupovat a debatovat s návštěvníky Cars pan prezident Petr Pavel. Tohle už je rok 1995, 27. listopad 1995 se stal přelomovým, co se týká hudby, protože vstoupil do světa tehle kousek. Faithless, Insomnia na Express FM.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM. Yo.
2: All right, listen.

Tohle byla Gracie Abrams, Hit the Wall, je 6 minut po 13. hodině, právě jsme vstoupili do závěrečných společných 60 minut tady na Expressu. Zdraví vás Radek a pokud máte na srdci nějaký ten hudební tip, tak víte co s ním. 602 604 903 správně sem posílejte svoje SMSky s hudbou. Já vám posílám pro změnu Tudor Cinema Club Come Back Home.

0: 13.11, tohle je Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A teď vám řeknu hroznou zajímavost. Teta Sabriny Carpenter je ta, která propůjčuje hlas Bartu Simpsonovi. A ne, není to Martin Dejdar.
1: Tam, kde voní dřevo, pec a poctivé řemeslo, má léto jiný rytmus. Muzeum v přírodě Vysočina zve za atmosférou starých časů. A 18. července také na Veselokopecký jarmark na Veselém kopci. Více na nmvp.cz/Vysočina.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Express. Music first. Express FM.

musím se podělit s vámi o zprávu, která mě úplně rozsekala. Jeden velmi sebevědomý mladík si obstaral na internetu pásku, kterou si dal na krk. Ta ho opravňovala provázet v muzeu, kde nikdy nepracoval, vůbec tam nepatřil a lidem u jednotlivých obrazů navyprávěl úplný nesmysly, ale nikdo se neodvážil říct ani popel, jak už to tak bývá. London Calling, tohle jsou Clash na Express FM, 13:22.

Podle nově zveřejněného výzkumu, který se týká hudby a který vzešel z britských ostrovů nebo z bádání britských vědců, tak se potvrdilo to, že lidi přestávají poslouchat hudbu v celku. 40% lidí se přiznalo k tomu, že si celou desku neposlechne od začátku až do konce, ale že si vyzobávají věci. Jak jste na tom vy? Klidně mi napište 602-64-903. Když jsme v Británii, tak tohle je zástupce tamní drum and bassové scény. Tony Coleman, a.k.a. London Electricity. Just one second. And

Tohle byla novinka od Role Model High Hopes 3000. My se teď podíváme spíš do minulosti. Nedílnou součástí světové elektroniky jsou už od roku 1991 bratři Phila Porhartmelovi, čili Orbital. V roce 1991 vydávají takzvané Green Album Orbital, o rok později Brown Album s podtitulem taky Orbital. Nicméně v roce 1994 tihleti dva pánové zaznamenali legendární vystoupení na britském festivalu Glastonbury a právě ten záznam bude oficiálně vůbec poprvé k mání digitálně na LPčkách, na kazetách i na CDčkách, a to 27. listopadu letošního roku. Ten set obsahoval i tenhleten kousek z tehdejší doby. Z roku 1994 Orbital a We Here. Radek se loučí, díky za pozornost a zítra v 10, ahoj a krásný zbytek soboty.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
4: A kdy to bude?
3: 23.7.
4: A kde to bude?
3: V areálu A7 v Olešovicích.
4: A kde si můžu koupit lístky?
3: Předprodej na Go Out, tak tam šupaj.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
7: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Music.
6: First.
7: Express FM.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
3: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
4: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
5: A kdy to bude?
4: 23.7.
5: A kde to bude?
4: V areálu A7 v Olešovicích.
5: A kde si můžu koupit lístky?
4: Předprodej je na Go Out, tak tam šupej!
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
8: Express. Music first. Express FM.

bore, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek,

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hudba na prvním místě.

0: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vince DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyer o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
4: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
5: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
6: A kdy to bude?
5: 23.7.
6: A kde to bude?
5: V areálu A7 v Olešovicích.
6: A kde si můžu koupit lístky?
5: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz. Ptáš se mraku,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
2: všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Music. First. Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Grape Festival pozývá do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
8: A kdy to bude?
7: 23.7.
8: A kde to bude?
7: V areálu A7 v Olešovicích.
8: A kde si můžu koupit lístky?
7: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
2: A kdy to bude?
1: 23.7.
2: A kde to bude?
1: V areálu A7 v Olešovicích.
2: A kde si můžu koupit lístky?
1: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: dobrým to nevá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
1: Toužej po německém pasu.
0: Pasportu.

jsou levý. Setřevý táta to neví. Toká si na pedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Mission of the Group.

0: prachy jsou levý.
1: Zetřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz. Music. First. Express FM.

uvěřit, Šukat. Můžu mu věřit? Mám mě rád. Zavolá znova. Mluví pravdu. Můžu mu věřit?

soul.